celý život, ale pak to zase přešlo. Ale to nikomu nevyčítám, že byl ke mně neslušný jako pacient nebo příbuzný. Měli pocit, že co dělám nedobře, tak se tak vyjádřili. Ale prostě to byly momenty,

do určitý míry mě to unavuje, do určitý míry mě to naopak zase nabíjí a dává mi to energii. No. Mm. A u těch koní zase to je, je to podobné.

0: s definitivní zkázou.
1: K největším škodám tedy došlo v průběhu

to zalíbilo a bylo to ohromný pro mě odreagování od práce. Takže tím to vlastně začalo taky. Jo? Že vlastně jsem si tam vyčistil hlavu od nějakých problémů a co jsem řešil starosti a bylo to takový volný. A začal jsem teda

Provoz i dobu zredukovali, kombinovali jsme to tady s malou fairtradeovou kavárnou a ve finále vlastně v rámci toho udržení chodu to tady vlastně kombinuji i s ubytováním.

0: Já jsem si tak jako to dětství užíval v Holubově, v lesích kolem a s partou
1: Nebylo
0: kamarádů.
1: to.
0: A bylo to takový čistý dětství.
1: Já si říkám, že jsem asi jednu dobu, když jsem byl menší, chtěl být lékařem, protože jsem nějak jako

0: zdraví.
1: V Českokrumlovské nemocnici začala v březnu největší

0: Itálu dělat toho lékaře a ještě dělat ředitele. Tomáš teda, jak říkal Mirek Topánek, Tomáš gule.
1: Ne, nemám gule, se mnou má Jindra Florián z Krumlova a před

Starosta Martin Madej pak uděluje českokrumlovskému prelátovi jednu z 33 pamětních medailí, které byly vyrobeny u příležitosti letošních oslav. Vlastní

Existenci tohoto místa se ukrývá velmi silný příběh. A když příběh, tak začneme hezky od začátku. Druhá polovina 12. století. Zatímco náš tehdy

Brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme.

Škola svaté Anežky České v Českém Krumlově vypsala termín konání talentovaných zkoušek pro rok 2018-2019. Co jsem řekl?

který třeba pocházejí z toho kraje zase. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme vzešli z obchodního domu Perla a z politické písně Sokolov, jako, kde se uvázalo to podhoubí tam, že jste byli i z bratr.

Má tady tu základní sestavu, s kterýma se setká. Je to vlastně dneska se uplatňuje na přibližně 50 objektech, takže je to samozřejmě tady jeden z těch nejvděčnějších detailů a jsou tady vlastně od takových těch nejjednodušších témat až do mírně komplikovaný, ale samozřejmě nějaké figurální z grafita, proto je třeba víc typické, jsou Prachatice nebo třeba Slavonice. A pak si myslím, že je tady poměrně taková jako informační galérka o tom, jak se prostě zdělo, jak se, z jakých formátů cihel se stavělo, takže prostě mluví se o takzvaných gotických buchtách, které byly 10 cm široké, takže podstatně odlišnější od toho dnešního formátu, asi přes 6 cm, nejrůznější tvarovky, z kterých se dělali římsy, pak ale i třeba kusy podlah, různé šestihrané vlastně tady dlaždice, takže je to dneska prostě dojdete ten měšťanský dům především, kde si to ty soukromí investoři pořešili, tak de facto z těch povrchů historických už tam nenajdeme téměř nic. Tady jsme vlastně instalovali jakousi schodišťovou galerii,